0: stole. Muchy chvália chute vône na linke aj na stole.
1: Hej, Batida, máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Ahojte topánky! A čo vy tu také samé? Opustené. Niekto vás tu nechal na pospa zo sudu? A vy by ste sa najradšej len túlali po svete, čo? Nebojte, ja vás tu samé nenechám.

0: Počúvaš Detské rádio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môžeš

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: vlastne hroch.
1: Detské rádio.
2: Vítame vás na olympijských hrách.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Jojojoj.

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Adam si sa o mňa nebál.
1: No tak.
0: Poď, ešte ti čosi priložím. Len dva meštiky pod otiepky dreva. To ty ani nebudeš cítiť. Za to mi áno. Tak, poďme. Slnko je už vysoko.

tak ja ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach, nezmení na lentilky. A kuchur jadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Boli dve hodiny. Počúvaš Detské rádio.
1: Múka, droždie, vodička, mliečko, sladký krém, chýba dnes mu vajíčka, dôležitý džem, štipka soli, jemná